te v roky trochy počítatý. Jak i ji čítáš meči, tam jaké stočilo. Brzdy tvý mozek onači, pohlibluje duch.